0: Kiss.
1: Jasu, Hojmerandi, Aptomorandi. Už bežiš do Kiss FM. Pozdrav sem.